svar. Jeg som når, jeg som når, jeg som bogey bogey bogey bogey bogey svar. Stejna čveč se ne sekiram, se nadere min naprej maširam. Se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas noret,